jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst, no vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny, no vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký plus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto spíš.

znám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěvů.

nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues o malých bytech.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháte Old School na Color Music Radio. U něj vás vítá Jakub Navín od mixpultu a mikrofonu. A ať už posloucháte v premiéře ve středu nebo v repríze v pátek ráno, tak vám přeju příjemný poslech a tenhle týden se těšte na hodně high energy music a taky na Italo Disco. Tady v Old School tohle jsou Lime.

The Thirds a Passion v Oldschool na Kornzik Rádiu. Tenhle týden High Energy, Italo Disco a tak podobně. A tohleto je muzika konce 70. let. A byla Space a jejich Magic Fly. Potom si dáme My Mind, Hypnotic Tango. Skvělou věc z let 80. a tak tady bude Fancy a Slice Me Nice. Taky nadále, přímý poslech.

Fancy Aero, velký hit, celé jsme na 80. let. Posloucháte Old School na Core Music Radio, tenhle týden trochu netradičně. High Energy Music, Italo Disco a tak podobně. Tady už je Dan Harrow a Future Brain, potom Bobby Orlando. Day after day, all your memories get to grow. A taky Al Coroe a jeho Square Rooms.

To byl fakt velký hit v 80. letech, Square Rooms od Al Caroho. My si dáme další muziku, tenhle týden si hrajeme Italo Disco High Energy a tak podobně, trochu netradičně tady v Old School, kde si normálně hrajeme disco, black music a tak podobně, ale říkal jsem si, tak to trochu zvláštníme, dáme si zase trochu jiný styl jednou za čas a tak vás čeká už za chvilku Divine a Love Reaction, taky nádherná věc Faces od Creo, tady Elisha a jeden její velký hit a to je skoro Baby Talk. V 80. botovou hitparádách, ale žádné další větší úspěchy Elisha neměla. Stejně jako spousta dalších tenhletů Italo Disca, kteří měli mnohdy jeden velký hit a pak už nic. Ale byly výjimečně i skupiny, které toho měly víc. A třeba Divine právě z High Energy, tak ten toho měl spoustu. Tak nadále příjemný poslech Old School vám přeje Jakub Pelín.

Back Your Eye Faces. Skladba, která mimochodem získala ohromnou popularitu na YouTube v 80. letech. On nebyl až tak velký hit, ale protože je to fakt dobrá věc, tak si našla popularitu později a je to jeden z takových těch virálních i toho disco kousků. Stejně jako další věci z 80. let se třeba zpětně díky různým reklamám, seriálům a podobně dostali do, řekněme, ranku fanoušků. Tak tahle skladba se opravdu virálně šířila a dneska na YouTube má strašně moc shlédnutí. Loučí se jako plný cocku. Hráli jsme si Italo Disco, High Energy Music a tak podobně. Na závěr Brand Image a Art Lovin, to je rok 1983. No a za týden opět naslyšenou, ať už v středu v premiéře, anebo

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
3: Color Music. Color Music. Color Music.
4: The best music.
5: The best music.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Je dneska je 2. října, no přátelé, svátek nám slaví Olivia Oliver a máme pátek. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno a potkat ale můžeme také zataženo. No ano, přátelé, tak se nám to začíná kabonit. Podle předpovědi by tedy nejvíc slunce mělo být, tedy na Moravě, ano. Tam by to ještě mělo být v podstatě dnes bez mráčku. No a ve středních Čechách tam už se to bude trošku kabonit. Na západě, konkrétně v Karlových Varech, tak tam by mělo být třeba už i zataženo. Ale bez deště, teploty ty raní dnes 10 až 11 stupňů. V odpoledních maximech 18 až 22 stupňů. K večeru se ochladí a to na 12 až 16 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí. Jediná jistota je, že počasí bude. No a taky si povíme, co se bude dít v dnešní Frikoloře. Budou se tu odehrávat dva sety, dva hudební sety. Ten první už odstartoval legendární věci od Tribe Called Quest a taky s nima na majku Busta Rhymes, Oh My God. No a v tomhle rytmu tedy oldschoolovýho rapu a hiphopu se ponese celá první část. V druhé části se potom podíváme na novinky a to ze světa drumbassu a junglu. Ano přátelé, jsou tady klacky v kýblu a věci, které vyšly v posledním týdnu. Kýblu týdnu, no to není až takovej dobrý rým. Každopádně, ano, pátek, tak ten je už standardně věnovaný týhle muzice. No a před 9. a 10. se taky podíváme na pravidelnou rubriku Frikolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasnej? My jsme odstartovali, doufám, že jste tady s náma a budeme se dobře bavit. Dobrý ráno při poslechu pořadu Frikolora vám přeje DJ Freaky.

vzpomněli soutěžit ve středu společně s Madfingrama, tak si to teď vynahradíme. Ano, přátelé, tady další soutěž, další lahvinka, tentokrát Black Thought a 46,2%, přátelé. Takže to je ještě trošku silnější, než bychom si přáli, ale co už, takhle prostě to tady u nás vypadá, takže pokud byste chtěli vyhrát cenu, která za to rozhodně stojí, tak i dnes Madfingři dali láhev do soutěže a já mám pro vás soutěžní otázku a ta zní, co je ve hře Green Zone Warfare Vulture? A snad to čtu správně, když by to bylo z C, bylo by to Culture, když je to z V, je to Vulture, snad. Dobře. Tak za A jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník a za C název tajného úkolu. Takže ještě jednou, co je ve hře Green Zone Warfare Vulture? Ano, přátelé, mám pro vás tři možnosti. Píše se to Vulture, kdyby náhodou. Za A jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník a za C název tajného úkolu. A soutěžíme pomocí instagramového účtu, tak jako vždycky DJ Freaky Flink, Instagram, tam dáte follow, napíšete správnou odpověď. My vás ještě dneska, potažmo třeba o víkendu, vylosujeme tak, abyste se v pondělí dozvěděli, kdo byl ten šťastlivec a vyhrál od Madfingru tentokrát láhvičku. Láhev.

Music Radio, pořad Freecolor, časomíra tady ve studiu ukazuje 8:50 minut po 8 hodině, máme krapec kluza, ale to nevadí, my to doženem. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, a to, že dnes je pátek 2. října, svátek nám slaví Olivie a Oliver, a stejně jako vždycky dnes vás můžu uklidnit, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, jen ojediněle na západě Čech by mohlo být úplně zataženo, a to třeba kolem poledne. Jinak tedy převážně slunečný či polojasný den.

teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 11 až 12 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 19 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 14 až 17 a přes noc potom 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady lháře, můžete odhalit během pouhých 15 vteřin, stačí jediná otázka. Všichni lidé lžou, každý den se v našich životech objevují několikrát více či méně závažných lží, úplně se jim vyhnout je nereálné, ale poznat, že vám někdo lže, přímo do očí se dá poměrně snadno. Chytit lháře příčinu vám umožní jednoduchá taktika, která nezabere ani půl minuty. Ano přátelé, jak je možné, že na odhalení lží stačí pouhých 15 vteřin? Je to totiž doba, která vám stačí na položení jediné otázky a získání odpovědi. Nejde však jen tak o ledajakou otázku. Specifický typ otázky k tomu, abyste někoho nachytali při lži, vám poslouží jednoduchý osvědčený postup. Tato dovednost spočívá ve využití velmi specifického typu otázek. Otázek zaměřených na pocity. Uvádí bývalý agent, tedy CIA a odborník na komunikaci Andrew Bastmante. Proč tento postup hojně využívají tajnými a zpravodajskými službami, dokonale funguje. Když se zeptáte na fakta, lidé dokážou lhát a u toho se vám dívat přímo do očí. Je to snadné, protože měli čas se na konfrontaci připravit. A vymyslet si alibi, zaměnit pocity, ale vyžaduje obrovské úsilí, vysvětluje. Chcete odhalit záměr než lež samotnou. Skutečnost, že vám někdo lže, je větší zklamání než lež samotná. Je to zrada. Když chcete přistihnout lháře příčinu, nejde vám ani tak o nachytání nebo zachycení samotné lži, jako spíš o odhalení a potvrzení jeho záměru. No a profesionálové to chápou a hojně toho využívají. Víc než to, jestli se někdo dívá nahoru, uhýbá očima. Hlaní vyžaduje úsilí, pravda ne. Ptejte se výhradně na pocity. Jaký jsi měl pocit, když jsi zjistil, že ty peníze chybí? Jaký to byl pocit, si konečně po tomto večírku o půlnoci lehnout do postele? Jaký pocit v tobě zanechal ten koncert, na který jste se s kamarádem tak těšili? Jaký máš pocit z té nové restaurace, ve které jsi včera byl s kolegou na večeři? Tak takhle bychom se měli prý ptát, kdybychom chtěli odhalit lež. No a my jdeme dál, další informaci, kterou tady mám. Dožiňte to o víkendu, vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie. Dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám, naopak, pokud si přispíme, může to prospět našemu zdraví. Studie naznačuje, jak a upřesňuje ta zda znamená vyspávat do oběda. Pořád platí, že dodržovat spánkovou pravidelnost, uléhat do postele a vstávat ve stejné časy a dopřávat si konstantně dostatek spánku je optimální. Studie, kterou na mnichovské konferenci Evropské kardiologické společnosti představila její autorka Navon Lee z Korejské univerzity Soulu, však nabízí možnost, že se spánkový deficit dá dohonit víkendovým přispáním si. Práce jejího týmu sledovalo 7 let na 41 tisíc lidí. Zkoumala, jak dlouho spí přes týden, kolik spánku si dopřijí o víkendu. Výzkumníky zajímal i jejich krevní tlak, i na něj má totiž spánkový deficit vliv. Kromě toho, že zvyšuje hladinu stresových hormonů a zánětlivých markerů. Nedostatek spánku znamená pro tělo dodatečný stres, udržuje srdce a krevní cévy v nejnáročnějším provozu a může zvyšovat krevní tlak. Cituje autorka list The Guardian a hypertenze znamená vyšší riziko mrtvice, infarktu a ledvinového onemocnění. Cílem korejské práce bylo zjistit, zda víkendové vyšší porce spánku může stres nahromaděný spánkovým deficitem přes týden zpětně umenčit a dopřát tělu šanci na obnovu, nebo jeli prostě jen lenošením a zahálkou. No a zjistilo se, že to může pomoci třeba právě s krevním tlakem a dalšíma věcma. Já si o víkendu moc nedospávám, ideálně dospat přes týden, ale tam zase frikolora, no není to jednoduché, přátelé.
No a poslední informace, kterou tady mám, protestující studenti ve Francii zapalují školy, hořel i hasičský vůz. Při studentských blokádách a protestech se ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departmentech, napsala agentura AFP. Policie zadržela 1949 lidí. Zraněno bylo 305 policistů a četníků, uvedl večer ministr vnitra Laurent Nunez. Politici znepokojů, které někde podněcovali výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie, napsala média. V Nejce na západě země byl podle agentury AFP úplně úmyslně založen požár ve stupní hale Lise Nilsona Mandely, který se rozšířil na fazádu, než byl uhašen. Prefekturu departementu Loire Atlantique již na nác hlavního města poukázala na násilné jedince, kteří se připojili ke studentům, aby páchali škody. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci Hercova ví celý svět. S technologiemi tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem už třetí měsíc není nikdo jiný než firma Maskot. Maskoti, ty ví, jak nejlíp to tedy odfiltrovat a zabalit. To je firma Maskot, parťák pořadu Frikolora. Je 9:05, odbavíme rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika, je tady pátek, drum and bassová party začne už za chvíli a samozřejmě máme tady taky soutěž s Madfingrama, takže pokud se soutěživí a ještě jste neslyšeli soutěžní otázku, dneska nejsem v moodu úplně, tak vězte, že za chvíli si ji zopakujeme, taky se pozveme na DMC a DJ Expo, největší výstavu DJských věcí, která proběhne už příští týden, no a to všechno v druhé části pořadu Frikolora. Teď už ale reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra ukazuje 12 minut po 9. Tohle je When Island a Strollert a také Honest Lemons, další tedy novinka. Za chvíli Crusher VIP a The Cartel. No a my si ještě předtím dáme soutěžní otázku, zopakujeme si tedy soutěž pro dnešní den, kterou pro nás připravili Matt Fingři a je opět o parádní lahvinku. Takže pokud se soutěživí, ještě jste tady nevyhráli nebo už vyhráli, ale chcete mít znovu šanci, věřte, že je tady opět soutěžní otázka s Matt Fingrama a ta zní, co je ve hře Grain Zone Warfare Vulture? Ano, za A je to jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník a za C název tajného úkolu. Musím říct, že zatím přišli samý správný odpovědi, nebo aspoň jestli to, co já jsem viděl. Takže ještě jednou, pokud chcete soutěžit o perfektní láhev rumu, vězte, že soutěž už je rozjetá a to už od první části pořadu Frikolora a vy se do ní můžete zařadit a to pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, co je ve hře Grain Zone Warfare Vulture. Ano, a je to za A jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník, za C název tajného úkolu. A stejně jako vždycky soutěžíme pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink, tam dáte follow, napíšete správnou odpověď, já vás zařadím do slosování a můžete vyhrát. Ano, přátelé, takhle jednoduchý to je. Pojďme ale zpátky k muzice, to je totiž to nejdůležitější, co vám servíruju. Dneska je tady drum bass.

Color Music Radio, tohle Autark a Skuro, další novinka čeká nás, Windicate a For You, další věc, která vyšla v posledním týdnu, a já jsem sliboval, že kromě soutěžní otázky a soutěže společně s Madfingrama si tady taky něco řekneme ohledně toho, že se nám blíží DMC. Už jenom 9 dnů do největší DJský akce v České republice, minimálně co se technického DJingu týče a co se týče výstavy tedy DJský techniky. Tohle nemělo letos období ani loni. Loni jsme nastavili laťku relativně vysoko, vás přišlo mega hodně a my jsme zvědaví, jak to bude vypadat letos, protože máme pro vás techniku od opravdu téměř všech výrobců a budete si moc kouknout na věci, které třeba se objevily až včera a já je můžu zveřejnit třeba až dneska večer, protože prostě některé věci máme dřív trošku než ostatní. Vy to víte, u mě to není nic neobvyklého, ať už je to v rámci beta testování nebo třeba vývoje, ale třeba věci, které se nedostanou ke každému a vy se na ně budete moct právě v brandýském městském kině 11. října podívat. Takže DMC Czech and Slovak Final kategorie Scratch a taky Championship přiletí z Toronto, sedminásobnej mistr světa v technickém DJingu DJ Vect a DJ Expo, tedy výstava DJský techniky a prezentace novinek ze světa DJingu, ať už je to Alpha Theta, nebo Denon, Rain, taky třeba Gemini, nebo United Audio, Union Audio, ale třeba taky Ellen Heat, ale třeba taky Jehli Jiko, Dick Savory, OID a další věci. Bude to opravdu tenhle rok ještě o dost větší než loni, takže pokud se zajímáte o DJing, teď už vám nic nebrání, protože jediný, co potřebujete vědět k tomu, že to je 11. října a že vstup je zdarma. Brandýský městský kino, DMC a DJ Expo už za dveřmi. Dobrý ráno.

Dominika střídá novinku, tohle byl Whole Thing, Saos má taky Krot, slušnej název, tohle už je Lips Me a Tonic. Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a novinky ze světa drumbassu a junglu. Chvíli je to Liquid, chvíli je to Neurofunk, chvíli je to tak trošku diskoška, tak to tady bejvá, ale to se nedá svítit. Takovýhle věci v rámci drumbassu a junglu vychází. DJ Freaky za gramcema a za chvíli si zopakujem soutěžní otázku. Pokud jste se ještě nezařadili do soutěže o láhev od tedy parťáků Mad Finger Games, stále máte šanci.

7:40 minut po 9. hodině a já pozdravuju třeba Kubu, ten píše, že z toho kouká jak vyvoraná myš, co se to děje v éteru Color Music Rádia. Taky zdravím do skladu na firmu Prodance a tam kluci prej taky mají rádio naplno a díky jedeme, je to prej slušná jízda. Tak jo, tohle je další novinka Killinit, ano přátelé, tak to s tím tak trošku jde do ruku v ruce, maličko jsme to tady zabili, tedy v úvozovkách a hard clip a vy posloucháte Color Music Radio. Za chvíli si ještě jednou zopakujeme soutěžní otázku o láhev, kterou tady do soutěže dali Mad Finger Games. Dobrý ráno.

No, pojďme ještě jednou zopakovat soutěžní otázku, aby ti, co si naladili Color Music Radio a tuto tedy parádu až teď, mohli tedy se zúčastnit soutěže. A soutěžní otázka pro dnešní den zní, co je ve hře Grain Zone Warfare Vulture. Za A jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník, za C název tajného úkolu. Co je ve hře Grain Zone Warfare Vulture? A za A jméno zakázané oblasti herní mapy, za B tajemný obchodník, za C název tajného úkolu. Přátelé, a soutěžíme pomocí Instagramu DJ Freaky Flink, tam do zprávy napíšete správnou odpověď a my ještě tento víkend vylosujeme a v pondělí vám sdělíme, kdo se stal tím šťastným výhercem.

tedy Karlových Varech, tam by se to mohlo začít kabonit a v Praze to bude takový sou-sou, ale spíš jasno a tedy k večeru by se to mohlo začít maličko zatahovat brakama. Pojďme se podívat na teploty, ranní 11 až 12, v odpoledních maximech 19 až 22, k večeru 14 až 18 a přes noc 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Lháře můžete odhalit během pouhých 15 vteřin. Stačí jediná otázka, všichni lidé lžou, každý den se v našich životech objevuje několik více či méně závažných lží. Úplně se jim vyhnout je nereálné, ale poznat, že vám někdo lže, přímo do očí se dá poměrně snadno. Chytit lháře při činu vám umožní jednoduchá taktika, která nezabere ani půl minuty. Specifický typ otázek k tomu, abyste někoho nachytali při lži, vám poslouží jednoduchý ověřený postup. Tato dovednost spočívá ve využití velmi specifického typu otázek, otázek zaměřených na pocity. No a pokud tedy chcete odhalit záměr než samotnou lež, lhaní totiž vyžaduje úsilí, pravda ne? No a tak se ptejte výhradně na pocity. Jaký jsi měl a měla pocit, když jsi zjistila, že ty peníze chybí? Jaký to byl pocit si konečně po tom večírku o půlnoci lehnout do postele? Jaké pocity v tobě zanechal ten koncert, na kterým jste s kamarádem, kamarádkou šli? No a jaký máš pocit z té nové restaurace, ve které jste včera byli s kolegou, kolegyní na večeři? Lhář si musí své pocity vymyslet. Ve všech těchto situacích kladete otázky záměrně na pocity, spojené s realitou. Pohled do očí je zrádný, když vám kdokoliv položí otázku týkající se pocitu. Přesně víte, jak se cítíte a dokážete to bez známky a námahy a váhání sdělit. A to okamžitě. Proč a jak to funguje? Otázka na pocity lháře bleskově vytrhne z logické levé hemisféry, která mu pomáhá konstruovat lži a alibi. No a jdeme dál, další informaci, kterou tady pro vás mám. Dožeňte toho víkendu, vyspání může prospět zdraví. Vysvětluje to prý studie, ano přátelé, dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám. Naopak, pokud si přispíte, může to prospět vašemu zdraví. Studie naznačuje, jak upřesňuje a zda to znamená vyspávat do oběda. Pořád platí, že dodržovat spánkovou pravidelnost, uléhat do postele a vstávat ve stejné časy a dopřávat si konstantně dostatek spánku je optimální. Studie, kterou na Mnichovské konferenci Evropské kardiologické společnosti představila její autorka Navon Lee z Korejské univerzity Soulu, však nabízí možnost, že spánkový deficit se dá dohonit víkendovým přispáním. No a pojďme se tedy podívat. Nižší krevní tlak. Výsledky práce naznačují, že víkendová přispání se může negativně dopady spánkového tedy nedostatku zmírnit. Lidé, kteří si o víkendu spánek nahrazovali, měli celkově o 6 nižší riziko vysokého krevního tlaku. Nejlépe z dat vycházela přibližně hodnota 27 minut spánku navíc. Byla spojena s 9% poklesem rizika hypertenze. No a dohnat spánek, například švédská studie roku 2018 sledovala přes 40 000 mužů a žen po více než 13 let, zjistila, že dospělí pod 65 let, kteří pravidelně spali 6-7 hodin, měli nejmenší riziko předčasného úmrtí. Jdu si lehnout, přátelé. No ale ještě předtím se musíme podívat. Protestující studenti ve Francii zapalují školy. Hořil i hasičský vůz, ano. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrály na 900 místech ve všech francouzských departmentech, napsala agentura AFP. Policie zadržela 1940 39 lidí, zraněno bylo prej pár, 305 policistů a četníků, uvedl večer tedy ministr vnitra Laurent Nunes. Politici z nepokojů, které někde podněcovali výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie, napsala média. No a teď k parťákům a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a parťákem do dalšího měsíce není nikdo jiný než Maskot. Maskoti ty přesně ví, jak nejlíp to zabalit a odfiltrovat. To je mi firma Maskot, parťák pořadu Frikolora.

50 minut po 9. hodině, já jsem dneska tady soutěžil, teď ale ještě na závěr to, co vám chci říct a co je důležitý. Už jenom 9 dnů nás dělí od československého finále DMC DJ Championship, tedy soutěže, která pošle opět výherce na světový finále. Loni jsme byli v japonském Tokiu, předloni jsme byli v Paříži a to ve Francii samozřejmě. Předtím návštěva San Francisca a USA. Letos nás čeká relativně blízká destinace. Poletíme do Velké Británie, ale kdo poletí, to se dozvíme až 11. října, a to v Brandýském městském kině. Porotu jsme vybrali opravdu odpovědně. Opět jsme přizvali mistra světa, tak jako bývá zvykem, tentokrát sedminásobného Kanaďana DJ Vecta, který přiletí z Toronta. No a krom samotné soutěže se můžete těšit taky na výstavu, expo a DJskou techniku, tu nejaktuálnější, ale třeba samobjeví i takový raritní kousky, který nikde jinde jen tak vidět nemůžete. Rozhodně, pokud jste fanoušci DJingu a nejste třeba skrečeři, nenechte si ujít expo, který bude probíhat taktéž 11. října od 12 hodin v Brandýském městském kině a bude tam opravdu na co si sáhnout a na co koukat, potažmo co poslouchat. To je pozvánka na DMC 11. října do Brandýského kina. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Mějte krásný den. Nejlíp při poslechu Color Music Rádia. Za chvíli už Martin Svátek a já se s váma těším. Dělí naslyšenou. Díky.

Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Diving for Love, moji milí. Moc vás zdravím. Tak, zdraví vás Martin Svátek, krátce po desátý. Kolik? Asi 9, ne? Nebo? 9, 8 minut po desátý, jasně. Living for Love, jo, někdo žije pro lásku. Někdo pro úspěch a prachy, no. No, někdo třeba pro tu psí lásku, jako já. No a každopádně Natalie Cole. Už, ta už není mezi náma, takže ta to má úplně jinak. A tohle byla skvělá věc, Full Metro Remix. Living for Love. No samozřejmě, ta následující věc, tak to už je známý. Mojo. Při pátku tahle druhá věc. Druhý single z jejich alba. Chillin. No a začínáme, tak ať je krásně, moji milí. Do 12. Holiday Edition.

so high, dancing all night. You blow my mind.

Taka je teda ta věc. Get a move on. Mr. Scruft. Scruff jenom. No, každopádně tohle věc mi dala trošku zabrat, teda vlastně nejenom mě. Ale já už jsem tohle věc slyšel několikrát v hlavě. A nedávno jsem jí i samozřejmě byla slyšet ve filmu jednom, jmenuje se taková ta romantiárna, asi někteří z vás to znáte, What a Girl Wants, tedy co ta holka chce. Tak na jednom, v jednom momentě tam zazněla tahle věc, tak jsem si říkal sakra. Vůbec nevím, kdo to je a no, pomohl mi s tím Radovan z Brna, můj posluchač. Nakonec jsme to tady společně našli a dneska jsem to mohl pustit, trošku mě to zklamalo, jak je to furt jenom tak jako dokola. Electroswing není úplně to, co v Holiday Edition zní nějak extra často, nebo spíš vůbec. Ale jinak to má docela dobrou atmosféru, tenhle ten maxáč. No tak Radovanovi ještě jednou děkuju.

to je, když je Pain, tak hezký, hezký smích. No a my se můžeme posunout dál. Já jsem si vzpomněl na jednu věc. To je taky z té doby, myslím, že 90. nebo možná 89. A tohle už jsou Two in a Room. Ty měli taky úspěch třeba i později s věcičkou Wiggle It, Just a Little Bit, nějak tak se to jmenovalo. Taky jsem to tady občas zahrál. No tohle je staroba, samozřejmě věc, která se jmenuje Do What.

No, tak moji přátelé, to já nikdy neříkám, ale moji milí, je to taková věc, to ne, že byste nebyli moji, ne, že byste nemohli být moji přátelé, nebo tak. A už mám v hubě, moji milí, nevím, proč se mi tam dostalo teďka moji přátelé, asi měl jsem trošku delší nějaký tady hovor a já nemám rád hovory během vysílání. A za druhý se mi tady trošku posral mikrofon, omlouvám se za to slovo, to je ošklivý slovo. Ale naštěstí se mi to povedlo všechno dát dokupy. Tak, tohle je Ten City, samozřejmě jasná věc, Only Time Will Tell, to je pravda. No, tohle je taky taková vlastně zajetá věc, Validej, ne, že by to znělo úplně tak často, přece jenom už je to staroba, ale tak já přece jenom hraju hodně staroby. A tohle je moje oblíbená Mass Order. Let's Get Happy. Phil Kelsey udělal tenhle remix. DMC, baby. Move to the groove.

backfired. Так, Messi's at work. India. Joey Negro udělal remix. No tak v téhle první hodině jsem toho moc nakecal, bych řekl. Možná dobře, možná ne. Každopádně jsem si tady vyřešil svoje věci, tak tady ta následující věc je závěrečná v první vysílací hodině Holiday Edition. No tak má to dlouhý intro. A vlastně na začátku jsem hrál jeden Metromix, tak teďka na závěr první vysílací hodiny ještě jeden, původně R&B Slow Jam od skvělých Jagged Edge, J.E. Heartbreak, tak se jmenuje celá deska. No a druhý single po úspěchu He Can Love You je tady druhá věc Let's Get Married. Skvěle zaspívaná věc i v tomto tanečním remixu. A pak už samozřejmě pozvánkovej break. No a druhá vysílací hodina Holiday.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
3: Bohempia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
3: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.

ELE Extension Level Event The Final World From Fuj. No ani nevím, jestli jsem to řekl správně. Každopádně Busta Rhymes. Takový hip-hopovej slow jam. Busta Rhymes, Janet Jackson. What's it gonna be?

Cypress Hill. Tahle jasná věc, alba Black Sunday. Jinak to je hodně profláklá samozřejmě záležitost. I ta následující věc se často skrečuje a sampluje. Tohle to je z 90. jinak LSOB, Lighter Shade of Brown.

Je tohle taková zakopaná věc. TC Crew, I Ain't The One. Ještě jedna taková ne úplně známá věc, nebo spíš tak jako hodně zakopaná.

takový funky joint, soulovej lehce. Push the feeling on. Samozřejmě taneční verze je známá. Tohle je originální mix a jinak Nightcrawlers.

Tak já tenhle funky joint samozřejmě se neprosadil. Neproslavil tak jako ten taneční mix. Je zajímavý, co z takovýhle věci Push the Feeling On a pak dokázali udělat, aby to znělo takhle. Ale je to tak, z tohle

0: now you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Smooth Delicious Anderson .Paak. Na začátek čerstvého poledního menu, pro ty, kdo se posloucháte v pátek 2. října, tak je to první polední menu října, októbra roku 2026, tak se uděláme pořádný Oktoberfest. Nepotřebujeme k tomu ani litry piva, stačí dobrá muzika. Srdečně zdravím taky Martina Svátka za jeho dopolední vysílání plný hlubokých informací. Velký díky. Pro ty, kdo posloucháte v nedělní repríze, tak užívejte. A pokud nemusíte z postele a můžete si užívat trochu lásky, tak vám k tomu hezky zahraju. A jak říkal Martin, tak vás čeká dneska i lupení, protože tento víkend pořádáme hnedka dva zajímavý koncerty. A o tom si povíme za chvilku, cože se to bude dít. Teď už Guru, ale ne v rámci Gangstar s DJem Premiérem, ale v rámci jeho geniálního a naprosto nadčasového projektu Jazz Matez. Niggas gotta know we been putting it down. This shit is certified right here.

Tyjo, naprosto, z mýho pohledu naprosto nadčasová muzika, kterou poslal do světa guru v rámci svého projektu Jazzmetes. Já jsem vám teď zahrál z druhého dílu této kompilace, která se jmenuje The New Reality. A teď si představte, že on měl úspěšnou hiphopovou kariéru s DJem premiérem jakožto gangstar, ale měl takový velký přesahy, že právě spustil Jazzmetes a na jedné desce hostujou, pozor, držte si klobouky, Chaka Khan, Michel Degeo Cello, Jamiroquai, Patra, Freddie Hubbard, Aini Kamoze, Courtney Pine, Cool Kid of Ultramagnetics, Kenny Garrett, Bahamadia, Big Shug a hafo dalších. Na jednom jediném albu tolik hostů. A v tady tomhletom songu možná jste rozpoznali vokály právě Jamiroquaie. Song se jmenoval Lost Souls, tak všem ztraceným duším snad pomohl se rozsvítit, si rozpomenout na něco zevnitř. Takže tohle byl oda na Gurua, toho rapovýho gurua. A teď tady pro vás mám, původně jsem si myslel, že zahrajeme nějaký soulovky teďka, jakože od Jamiroquaie někam dál, ale jak tam začali najednou zpívat to Get Up, Stand Up, říkal, tyjo, to je zase asociace zase zpátky k reggae, který je starším bráchou hiphopu z mý perspektivy. A reggae, víte, že tady nejenom na koloru se věnuju dlouhodobě, pravidelně. A tak bych chtěl dodat, že Get Up Stand Up znáte určitě všichni od Boba Marleyho, ale původně ten song napsal Peter Tosh a najdete ho v jeho podobě. Ale teď tady to CDčko nemám úplně po ruce, takže dáme nejprve toho Boba. Ale dáme Boba v remixu jeho syna Stevena Marleyho, který vydal desku Chundown Babylon, myslím, že to byl nějaký 99. a ta deska byla tak dobrá, že za ní dostal Grammy a je právě taky takový dobrý mashup reggae s hiphopem a taky neuvěřitelné množství hostů, jako je Erika Badu, Rakim, Busta Rhymes, Lauryn Hill, MC Light, dokonce Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmith, jsou tam The Roots, je tam Chuck D z Public Enemy. Takže kterou z těchto písniček vám mám teďka pustit, když je jedna lepší než druhá? Toť otázka, ale možná vás zaujal ten Steven Tyler z Aerosmith, tak schválně, jak zní, když se Aerosmith přidají k reggae songu. Nějak takhle.

This one is for all the leaders. Tohle je pro všechny vůdce, nejenom ty politický. Že v referendu tam zpívají, vy měníte svět, vy proměňujete svět. A jak chcete proměňovat svět? K lepšímu anebo k horšímu? Blížej se volby, nejenom tady u nás, takže to je to zase taková otázka, co vox populi na to, co lidi jsou spokojení, nejsou spokojení. Myslíš si, že tam ty kradou, nebo tam ty kradou, nebo všichni kradou? Otázka. Nechci v tom nějak zabředávat ani zastávat nějakou polaritu v tom celém, nicméně znova rozhodujeme o tom, kdo chceme, aby nás reprezentoval a vlastně rozhodoval o nás a o našich právech, svobodě, nezávislosti a mnoha dalších tématech. Tak rozhodujme dobře, ať to není taková katastrofa, jak to aktuálně vypadá. Ne? A tohle to byl Damian Marley a jeho bracha Steven Marley a Nas ze společného alba Damiana s Nasem, který se jmenuje Distant Relatives, taky naprosto nadčasový kousek, který už má 16 let za sebou, ale vlastně důležitý cornerstone pro právě to zbližování reggae s hip-hopem. Damian Marley je v tomhle tom hodně daleko a tato deska z mýho pohledu stále nadčasová. Tak This One for All the Leaders. A když jsme ve světě reggae music, tak bych rád ještě vzpomenul pána, který žil na začátku tohoto týdne, opustil hmotný rozměry a byl to legendární zpěvák, který si říkal Lieutenant Stitchy, nebo se mu taky říkal The Governor, těch přezdívek měl víc, byl neuvěřitelně šikovný už od mládí. Původním povoláním mimochodem učitel, učitel, myslím, biologie a tělocviku, ale když sám vzpomínal na svoje dětství, tak říkal, že neměli vůbec žádné peníze na to, aby chodil do školy, tak sbíral z odpadků učebnice svých bohatších spolužáků a sešíval to dohromady a dopisoval ty chybějící části a naučil se zajímavou metodu memorování, že si dělal různý říkanky k třeba na téma biologie, tvoje tělo je tvořený z vody, dadadadadam, prostě všechny ty informace a z toho si začal dělat říkanky, které mu pomáhly prý až do střední školy, si vlastně zapamatovat ten obsah, co bylo potřeba se nadrtit. A vydrželo mu to a vlastně mu tenhle ten způsob dal velmi speciální způsob, jak jim potom zpíval, nebo taky, jak se říká, na Jamajce toastoval, protože Jamajčani by mu neřekli úplně, on byl zpěvák, ale zároveň by mu řekli, že je DJ, on byl master DJ. V tom jamajském slova smyslu, že DJoval, to je, což znamená, to je vlastně předchůdce rapu, byli DJs na Jamajce, tak jenom takovýhle zase můstek mezi světy reggae a hip-hopu. Ten pán se jmenoval Lieutenant Stitchy a já jsem mu věnoval teď v úterý, myslím, že asi hodinu a půl vlastně tribut o jeho životě a o jeho muzice, tak si můžete proposlouchat mnohem víc v nedělní repríze od 22. hodiny tady u nás na Koloru, anebo se stát předplatiteli mýho speciálního účtu herohero.co/admiralkolíbal, kde archivuju tyhle ty reggae speciály. Tak tolik ty pro vás. Přemýšlel jsem, jestli by takovýhle Hero Hero byl dobrá varianta i pro vás, kdo máte rádi polední meny. Napište mi, budu moc rád za vaše odpovědi na lukas@radiocolor.cz a ten e-mail si někam zaznamenejte, protože za chvilku už bude slíbená soutěž o lupení na tento víkend, kdybyste chtěli jít na dobrý koncert. Ale ještě předtím Lieutenant Stitchy za alba Real Power, skladba, která získala tehdy mnoho ocenění. Jmenuje se I Stand Solid as a Rock.

Jo, tak to byl Leutnant Stichy. Já ještě připomínám jednou, že tu velkou vzpomínku můžete si dát v repríze v neděli v noci. Reggae speciál startuje ve 22 hodin. Nejprve tam je takový velký český tribut v rámci svatého Václava. A potom už hodina a půl se styčím. Tak, tohle to je najednou z kuchně kam úplně jinam. Respektive z Jamajky na jiný ostrov Velké Británie. Central Sea. A pak ještě Children of Zeus a dělám si ten prostor k tomu, abych došel k Hype and Dash, ukrajinský jazzový kapele rock. Mladý partě, která se už představila na mnoha festivalech, na Pohodě vystupovali dvakrát, v Česku ještě nikdy, až teďka nadcházející neděli 4. října je přivážím do Kafe v Lese na takovou trošku symbolickou adresu Krymská 12. A právě o lístky na Hype and Dash a budeme dneska soutěžit. Jo, posloucháte Color Music Radio, Polední meny a Sea by se asi trochu zlobil, kdybych mu takhle to celý prokecal, takže Central Sea pěkně od začátku Wagwan, což znamená v jamaickém patuá What is going on?

Children of Zeus, z jejich nového alba At The World Burns. Skladba jménem Good Light, ať je to trošku na optimistickou notu. No a teď už slíbený contest, slíbená soutěž o volné vstupy na tento víkend. Už jsem tady o tom několikrát mluvil, že jsem slyšel dvě zajímavé kapely, které shodou okolností jedou stejný víkend, tenhle ten nadcházející kolem Prahy, a tak jsem domluvil hned dva koncerty. Ten první proběhne v sobotu v Davidský klubovně, budou to belgický AO s skvělou zpěvačkou s portugalsko-mozambickými kořeny, takže vlastně trochu latino, trochu akustika, trochu elektronika. A je to moc dobrý. Viděl jsem koncert v Belgii s novým albem pro 2000 lidí a u nás v Praze budou hrát pro 95 a i tady doufám, že bude plno, protože ten koncert bude fakt famózní. Navíc bude mít velmi zajímavou předskokanku, kterou bude Nina Rosa, která vydala taky nový album před pár dny. Davidská klubovna tuto sobotu 3. otvírá se 19.30. Nina bude hrát od 8 a od 8:30 večer potom AO. Ty jsme si hráli minule. Teď už hrajeme Hype and Dash, který vystoupí v Praze hned o den později v Kafe v lese na adrese Krymská 12. A to je instrumentální kvartet z Kyjeva, který nedávno dostal ocenění za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny. A ta muzika ale není zdaleka jenom jazz. Skoro, že mě hodně baví, jak hrajou, protože udělají break, boom, je tam hip-hop, boom, je tam úplně jiný žánr. Prostě skvělí muzikanti a dva nádherný koncerty, kvůli kterým jsem dal dohromady celou takovou novou sérii jménem Prague Outer Box. Tady to dobře slyšíte, ne najednou break. A úplně jiný groove. Tak speciálně pro všechny muzikanty, ale i pro vás všechny ostatní, kdo máte rádi zajímavou muziku, kdybyste si rádi rozšířili obzory. V sobotu AO a v neděli Hype and Dash v Praze. A já dám teď do soutěže dva lístky, můžete si vybrat, na který ten koncert chcete. Případně vám to rozpůlím, že jeden lístek na jeden a druhý lístek na druhý. A dám jednoduchou otázku, ať vás je co nejvíc v soutěži. A to sice, jak se jmenuje velký album Hype and Dash, který vyšlo loni a z kterého se teďka hrajeme skladbu jménem Bird's Church, a která zazní teď pěkně od začátku. Jak se jmenuje tohleto album, který Hype and Dash vydali v roce 2025? Pište mi na lukas@radiocolor.cz. Hlasovat budu už pátek odpoledne, takže je to relevantní jenom pro ty, kdo posloucháte v premiéře. By the way, dneska je den nenásilí a den úsměvu, tak připomínám,

slušný, ne? Rozhodl jsem se, že tohleto album zahraju jako další album týdne, to znamená v neděli od 13. hodiny si můžete dát tuhletu desku, jejíž název vám teďka nebudu říkat, abych neprozradil pointu otázky, že se ho dáme ve 13 hodin jako album týdne. Tady na Koloru v neděli, jakožto poslední pozvánku na nedělní jejich večerní koncert. A když jsme u soutěží, tak jsme měli z minulého menu otevřenou jednu otázku o knížku z nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem poledního menu. A o knihu Proč potřebujeme Dalaj Lámu, o jeho činech, postojích a nápadech na řešení pro Čínu, Tibet a svět. Knihu napsal Robert Thurman, známý americký buddholog a Dalaj Lámův dobrý přítel, mimochodem taky otec Umi Thurman. Otázka byla relativně jednoduchá, jak se jmenuje 14. Dalaj Láma vlastním jménem, a já teď z těch, kdo mi napsali na lukas@radiocolor.cz mi napsali správné odpovědi, tak teď losuju, roztáčím kolo štěstí. A vyhrává Martin, gratuluju, knížku ti budeme posílat, a kdo byste jí měl o ní zájem, tak dharmagaya.cz. Až do konce tohoto týdne je tam taky velký výprodej, hned 20 titulů za ceny 50-80% dolů. A stránky jsou dharmagaya.cz. Pode mnou ještě Hype and Dash jednou. Neuvěřitelně pestrej song jménem Hypendelica.

takhle pestrý to bude. S Hype and Dash v Kafe v lese v neděli večer. V neděli mimochodem svátek svatého Františka z Assisi, den zvířat. A vedle Františka bude slavit taky Evald, kdo posloucháte v premiéře, tak slaví Olivie, Oliver a kdo to je? Olympie. Tak, luna v blížencích, element vzduch u rostlin, květ, a u nás u lidí, když je luna v blížencích, tak to jsou všechny ty párový orgány, to znamená plíce, průdušky, paže, ruce, to všechno je nějak spojený s blížencem, co doporučuje kalendář Krásný paní. Tělo potřebuje kyslík, dýchat vědomně a čistá voda taky pomáhá. A jak teda vyplavovat ten hormon oxytocin, hormon štěstí a vzájemnosti? Třeba obejmout nějakou osobu, kterou milujeme. Tak tolik otec Fúra pro dnešní polední menu, takhle před víkendem. Doufám, že máte dobrý čas a já mám prostor teďka pro úplně poslední song pro dnešní polední menu a říkal jsem si, hele, že by jsem vám mohl zahrát něco z nového alba Chaka Khan. Jo? A to album je velký, jmenuje se Chuck Zilla, je tam Chaka Khan jako Godzilla nad New Yorkem a má tam zajímavý hosty Snoop Dogga nebo třeba Lenny.

není to pěkný pohled. Takže radši nádech a výdech a nikam nepospíchat, ne? Tak, no a Chaco, sorry, já pustím hele radši tady tuto tu záležitost. Always love the challenge.

Krása, tak ještě jeden pullover. Tý paní, víte, kolik je Chaka Khan? Já vím, že byste to u dámy nemělo říkat, ale tohle to je dost úlet. 73 a dělá takovouhle muziku. Je to třetice ukázka se Snoop Doggem Boogie in my soul. Jako závěr poledního menu.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
4: Color Music Radio.
5: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
6: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
7: Color Music Radio.

One day, I'm gonna understand. Zaya.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Color Music Radio.
2: Byly 3 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

No to se vám nedivím, když posloucháte Color Music Radio. Zdraví vás DJ Minidrak. Za náma je Veronika Kohoutová spolu s Jirkou Burianem, kterého můžete znát třeba jako kapitána Demo. Pod náma jedou Two Unlimited a před náma celá Technomanie.

Technomány opravdu už začala. To je pravda. A před náma je bohužel pravda další. Tentokrát je smutná.

době, kdy tato nahrávka vznikla, James Brown ještě žil. No a vznikla tenkrát taková reakce na tuto nahrávku. Ta odpověď přicházejí Holy Noise featuring the Global Insert Project. James Brown is still alive.

Oso Terrorize. A kdyby se tě někdo pocit, že by ho chtěl terorizovat, tak ať věří tomu, že it's just a feeling.

je kapela Antikapela s jejich odmocninou z 231. A tohle už je moje oblíbená zpěvačka Rozala.

další o životě. Stejně tak jako Love Breakdown, tak i Age of Love je to, co nás často potká.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party, let's party. Have a good time.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Čau, čau. Máme tady páteční večer a to znamená jediné, jsou tady kluci z Groove Minds. Vítá vás Dave.
1: A vítá vás SB Plus.
0: Blíží se nám večerní hodinky.
1: A proto si užijte tenhle páteční warm-up s námi.
0: Máme pro vás nachystanou kvalitní selekci. A asi nebudeme moc mluvit, prostě jdeme do toho a budeme vám prezentovat.
1: A víš co, já ještě něco řeknu. Já mám připravené pro vás speciálně dneska 3 EPčka, 3 producenty ze 2 různých labelů a vydavatelství a vybral jsem je speciálně pro tento večer a moc se těším, že s váma nasdílím.
0: SB Plus si totiž splnil domácí úkol, já ho za to chválím, tady před nastoupenou jednotkou a bude to dneska on, který vás bude vzdělávat. Tak pane profesore, dnešní hodinka je vaše, co se týká vzdělávání.
1: Let's go.

Tak, přichází první okénko vzdělávací. Právě jste měli možnost slyšet dva tracky z EPčka jménem Delta od lotyšského producenta a DJe jménem Din, D-I-N, vlastním jménem Christian Dinsberg, takže asi celkem jasné, odkud se to DJské jméno vzalo. A tohle EP bylo vydáno na labelu Micronica Records. Jsou to teda dvě skladby, jejich název je Delta a Simpla. A zvukově se tenhle DJ řadí, nebo tenhle producent řadí do Minimal Houseu, Micro Houseu a Raw Minimalu. Zajímavost u tohohle producenta a DJ je, že v mládí poslouchal stejně jako já hip-hop a rap a až ve starším věku se dostal k elektronické hudbě. Takže tolik k producentu jménem Din a vy si můžete užít jeho zbytek jeho EPčka Delta.

jsem si řekl, že vás trošku rozhýbu. A i na té vaší house party hodíte trošku bočkem. Track s názvem Jak jinak než Destiny. Ronnie Pacitti, producent.

0: Co ti k tomu řeknu?
1: Co mi k tomu řeknete, pane Ripper?
0: Pane Vávro, řeknu k tomu jediné, že milí posluchači, posloucháte Color Music Radio, my jsme kluci z Groove Minds,
1: kluci z Moravy,
0: já jsem narozen v Hranicích na Moravě, najděte si to na mapě, jeden z největších železničních uzlů v České republice, a tady Honzík je z Mariánských hor, to je jaké město?
1: To je Ostrava, prosím.
0: Vzdělávací okénko.

A máme tady druhé vzdělávací okénko. Právě jste slyšeli tři tracky z EPčka od DJ a producenta jménem Cass, vlastním jménem Connor Sinclair Smith. Je to britský DJ a producent a soustředí se na mixování tech house, minimalu a deep techu. A EP, které jste mohli právě slyšet, se jmenuje Unconditional, které bylo vydáno na labelu jménem Microhertz. To už jsme tady zmiňovali v předchozích dílech. Tohle vydavatelství, tomuhle vydavatelství šéfuje Archie Hamilton, což je můj oblíbený minimal deep tech DJ. A tohle album nebo EP vyšlo v listopadu 2025 a obsahuje tři skladby, které jste právě slyšeli. Tohle jsou Groove Minds na Color Music Radio.

0: jsem si dovolil z vlastní zahrádky, kterou pěstuji už pár let. Tady breakový track Godchord. Já vím, co se nečte v angličtině. Godchord.
1: Godchord. Boží takt.
0: A jak jsem říkal, jedná se o break. Žánr break pocházející z UK z 90. let. Na této naší radio show se ještě nemohli slyšet. Takže to je premiéra žánru breaka.

0: noc, nebo respektive hodinka naše na Color Music Radio se pomalu, ale jistě blíží ke konci.
1: Trošku jsme vás rozprovodili, kdybyste viděli, jak já tady s Honzíkem paříme. Paříme za vás, tu energii se snažíme přes tady ty mikrofony, dráty, mix až do vašich přijímačů posílat.
0: A předávat, přesně tak. Doufáme, že jsme vás krásně naladili na páteční večer a následnou noc. Já vám jenom ještě musím sdělit poslední informaci k tomu, co nám dneska hrálo. Tohle byl track jménem Body Shake od Dua Hot Twins. A jak už jste z názvu mohli pochopit, jsou to dvojčata Alex and Jordan Gesslin z Francie. Hrajou hudbu na pomezí houseu, deep techu a minimalu. A jak jste mohli slyšet, tak mají v oblivě samply z 90. Takže to je přesně něco pro nás.
1: Yep, yep, yep.
0: EPčko se jmenuje To The Funk, vydáno březen 2026 na Microhertz. Archie Hamilton je to totální boss.
1: 22 vteřin, pojď.
0: Tak, přesně tak. A my se s váma loučíme.
1: Podporujte komunitu, podporujte kulturu, choďte na akce, kupujte lístky, tančete, přidává to endorfiny.
0: Mějte se krásně a slyšíme se zase za týden.
1: Čau.

Dnes tedy první říjnové vydání, toho máme opravdu, opravdu hodně. Příběh od Oliny, jeden mashup, tři songy na jedno téma, několik eurovizních, no a samozřejmě záplava hitů i rarit od sedmdesátek po milénium. Vítejte u dalšího vydání, jak jsem říkal, říjnového vydání Taneční party. A krom toho všeho v první hodině, co uslyšíte?

No, ta Araň ze 70. je prostě nezaměnitelná. No, minule tu Olina zaspomínala na svou základku a ve vzpomínání bude pokračovat i dneska, píše. Další vzpomínka ze ZDŠ belgické má pro mě trošku hořký nádech. Ne horký, ale hořký. Od dětství jsem doufala, že se ve třídě objeví takový ti hledači talentů a vyberou mě třeba do nějakého filmu. V té první třídě dorazil kdosi z Dismanova dětského souboru. Pán uhodil do klapky piana a pravil. I jak se ten tón jmenuje? No, tak to mě vykolilo a myslela, že bude chtít, abych tón zopakovala a zaspívala ho. Vždyť nás zatím nikdo neučil to ono do re mi fa sol la si do. A mlčeli i všechny ostatní děti. Pán odešel s pocitem, že nová generace celá popírá arčení, co Čech, to muzikant. No a filmaři skutečně jednou do třídy přišli. Což se ale stalo až na sídlišti, kam se má rodina přestěhovala. A filmaři přišli, tak. A teď je tady dramatická pomlka. Už jsem ale byla z ZDŠ pryč. To je smůla. No, tehdy vybrali našeho skoro souseda Petra Voříčka a ten přímo brilantně spodobnil postavu Huberta alias Huckleberryho Fina ve filmu Páni kluci. Tak se na to podívejte, na Voříčka. V té Ječné se časem pro mě situace zlepšila, neboť se stalo to, co pak i ve škole na sídlišti. Oblíbil si mě totiž král třídy a došlo k tomu tak, že králové tříd je vždycky velmi zlobí. Proto jim soudružka učitelka hrozila, že je za trest přesadí do první lavice a vedle mě, což byla pro ně obzvláštní potupa. To se ovšem obrátilo v můj prospěch. Když králové viděli, jak se vděčně směju všem jejich skopičinám, tak si mě oblíbili a pod ochranou krále si už ke mně nikdo nic nedovolil. V téhle Ječné byl králem jistý Tomík. Navíc bydlel blízko nás vedle té magické kavárničky Moka v Žitné, o které se zmiňuje Škvorecký v románu Lvíče. No, Alino, nebudeš mi věřit, já vím, kde to je, byl jsem tam párkrát, neboť naproti Věčné bydlel můj kamarád Robert, s kterým jsme toho spoustu zažili. Ale to je jedno. A určitá magie a vůně kávy, jak by obklopovala i toho Tomíka. On chodil západňácky v ohození, neboť rodiče měli jakési příbuzné na západě. No a proto také se mnou skončil v malé skupince vyvrhelů, které nepřijali do Pionýra. Mě nevzali, neboť jsem prý nekolektivní, to, což opravdu tedy jsem říká Olina. A o Pionýru zase příště. No a Olina doporučila písničku přímo nesmrtelnou Marina Marina, kterou zpíval v roce 1959 Rocco Granata. No, sama uznala, že to není zrovna to pravé disco a je to poněkud zastaralé a tedy, že by se sem jaksi moc nehodilo. No a kdybych našel nějakou jinou verzi, že to uvítá. A já samozřejmě našel. Konec 80. Francesco Napoli a co jinak, Marina Marina. Pak naši milí přátelé z Londýna Heaven on Earth a On an Angel Swing a nakonec jedna slíbená eurovizní Lena Philipsen a Live Tomorrow, samozřejmě ze Švédska. Nejdřív, ale právě do té Itálie, takže tady už je Marina.

0: No a dvorní skupina, pro kterou skládal Bobby Orlando, je kdo? Víte to určitě, The Fords. Mimochodem tam začínala i Linda Jo Rizzo. Dnes High Energy hitem Dancing Madly Backwards. Pak Funk and Soul, skupina Silver Key a Fresh Start Feeling. No a na začátek přijde kdo? Lion Ross a Say, Say, Say.
1: Back to the 80s.

0: to byly Silver Key a teď Stacy Lettisu. Ta vydala sice 10 alb a 42 singlů je z Ameriky, nicméně ten největší z roku 1980 zůstává stále nepřekonán. Hádáte správně, Jump to the Beat se umístil jak v Evropě, tak v Americe v první desítce. No a my si ho tady a teď připomeneme maxi verzi. No a tady je.
1: Maxi Mix.

Jedničku znáte, ale tahle verze tu ještě nebyla. Tentokrát Radiorama společně s Ricky Maltese a jejich slavný bojovník. No a právě dohrává Sophie a My World. Taky premiéra tady. Teď malá pauza, pak další hodina, kde budou slíbené tři songy na jedno téma. No a to nebude samozřejmě všechno. A co dokonce? Do Švédska, Itálie a Spojených států. Anki Bagger a Where Were You Last Night. Pak Claudio Damiani a Libera. No a nakonec slavný duet, na který se úplně zapomnělo, Whitney Houston a Jermaine Jackson. Take Good Care of My Heart z roku 85. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta. Disco hity i rarity non-stop.

0: Druhá hodina naší party je tady a s ní je další tančení na disco od 70. po milénium, hity i rarity. Jak je to zvykem? Tak třeba Page 2, Sister Sledge nebo Mashup, řeklo by se smícháno neslučitelné, ale opak je pravdou. Smíchali se Bee Gees versus Imagination. No a taky tři songy na jedno téma a to téma je dnes kafíčko. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si pod záložkou podcast můžete vše zmeškané znovu pustit a nebo stáhnout. No a startujeme v Mnichově. Tam na nás čeká Fancy a No Tears z roku 1989. Pak další eurovizní, jak jsem slíbil, taky ze Švédska. Pak bude ještě jedna z Estonska, teď ale Afrodita a Never Let It Go. No a nakonec 70. The Three Degrees a Jump to the Gun. Takže hezké poslouchání, no nebo tančení, samozřejmě. Přitom můžete taky tančit. Tak to vám přeje Pavel Bárta.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio.

Teď tady bude jedna životní zkušenost a zároveň poučka, že se nic nemá dělat napůl a že všechny ty nesmyslné moderní výstřelky, takzvané zdravé výživy bio-bio, jsou k ničemu. O tom nám povypráví Kristýna Bach, která tvrdí, že život se má žít na 100%. Žádné kafe bez kofeinu, žádná kola bez kalorií, to je jako svatba bez polibku. Kafe ohne kofein se ta písnička jmenuje. Mimochodem, Kristýna Bach je jedna z nejúspěšnějších současných zpěvaček v Německu. Pak Kylie Minogue a Look My Way, ale na začátek Page 2 a Beat the Clock z roku 83. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bach.

0: No a teď tu mám připravené slíbené tři songy na jedno téma. Tím tématem je náš ranní rituál, tedy kafe ve všech jeho podobách. No a jako první se tu objeví Andrew Zernicke a Cappuccino. Pak skoro vítěz Eurovize z Estonska, Tommy Cash a Espresso Macchiato. No a nakonec tady bude z Itálie DD Sound a jednoduše Café, Café, Café.
1: Three songs, one theme.

0: No, Bernhard Edwards a Nile Rodgers, to jsou dva pánové, co stojí za úspěchem Sesta Sledge. No a samozřejmě podobné skupiny Chic. Já tu mám připravenou maxi verzi mého nejoblíbenějšího songu od nich a hádejte, co to asi je. No ano, tenhle single jsem si já sám koupil tenkrát v Hamburku a mám ho dodnes. Pamatuju si přesně, kde to bylo. Bylo to Showers Disco Shop. S tou paní jsem se seznámil mimochodem na zájezdu. Já jsem dělal průvodce, no a paní přijela autobusem. Já jsem tam potom nějak tak byl a navštívil jsem ji a mohl jsem si to koupit, ona mi ji věnovala. No, Maxi, na tu jsem neměl finance, teď je mám, no a proto All American Girls jako 12 palcovka.
1: Maxi from the 80s.

No, tak to byli George Benson a Never Give Up On A Good Thing a pod námi ještě jede Bibi Flash a Jaxis z roku 1987. My končíme party na Music Only, ale pokračuje až do 2 do rána, zítra tamtéž večer Zlaté disco ze Zlaté Prahy od 8 a ve stejnou dobu jako Kuba na Koloru a jeho lahůdky ze 70. a 80. takže máte těžkou volbu. A taky Martin Svátek potom další týden, ale i v neděli. Mimochodem, brzy oslavíme 500 a to ve společném vysílání lahůdkáctví s Kubou. Už se moc těším, říjnový termín, čas oba řekneme. Tak a dokonce ještě tady a teď novinka zde Kim Taylor, Say You'll Be Mine z roku 87, pak ten mashup Bee Gees vs. Imagination, Alive All Illusion a nakonec Alan Bentley, I'm Living On My Own Life. Krásné dny přeji dnes, Pavel Bárta.

Junction. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

escribir con los ojos.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.